0: je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Chalo Music Radio.

Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem.

tady máte Romea. Máme středu, máme 10. června a všichni posloucháte Color Music Radio. A dneska začínáme s Tinou Turner. On Silent Wings. Tak hezký ráno, kamarádi.

Silent Wings, tak to byla Tina Turner. A teď přijde další příjemná dáma. Taky výborná zpěvačka. Lisa Stansfield, All Around the World. Tak jo, tak to rozjedem a všem přeju jenom to nejlepší. Jenom to nejlepší.

All Around the World. Tak to byla Lisa Stansfield. Dnes slaví svátek Gitty, takže všem Gitám přejeme jen to nej. A dokonce zítra bude slavit svátek Bruno. Takže v éteru zazní i Bruno Mars. A všem Gitám posíláme Mamma Miu od Aby. Tak hezký ráno.

Mamma Mia, to byla ABBA. A tady jsou Chili. We are the pop kings in town. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A pak se podíváme, co nám píše internet. Snad to bude nějaká pozitivní zpráva. Jedna ode mě pro fanoušky fotbalu. Už za jeden den začíná mistrovství světa v Americe.

A teď se vrátíme trošku do normálu. Dáme si Simple Minds, Alive and Kicking. A za chvíli vám řeknu, jak to dopadne s internetem dnes ráno. Zase každá zpráva strašná. Jediná pozitivní, že Pavel Nedvěd motivuje darou fotbalisty a fanoušky. To je fakt jediná pozitivní zpráva. Jinak je to hrozný.

A Life and a Kick In. Tak to byly Simple Minds. 7 hodin 24 minut. Posloucháte Color Music Radio. A tady jsou ne Simple Minds, ale Simply Red. If you don't know, be my now. Dneska ta první polovina mé Romeo show je taková volnější, klidnější, ale za chviličku přijdou In Excess a už se to rozjede. Tak si užijte klid.

To byly Simple Red. A jak jsem už avizoval, tady nastupují In Excess. Takže si dáme dva songy z Austrálie. Original Sin, to budou In Excess. A pak přijdou Man at Work, Who Can It Be Now. The original sin. A teď už pojedeme skoro v takovýmhle rytmu. You might know how to play with fire.

tak trošku sex appeal. Bylo tam docela silný saxofon. Tak to byly In Excess a tady jsou ty Men at Work. Who Can It Be Now a taky silný saxofon. Tak to mám něco pro Vláďu Drtinu. Tady máš ty, Vláďo.

Po Manet Work přichází Rochefort. Only to be with you. Tak máme 7.34. Za chviličku začíná dětem škola. A my si to užijeme.

kamarádovi Marcelovi vždycky tenhle ten song zvedne náladu. Je to pozitivní a ne žádný negativní zprávy, které jsou jenom na internetu. No, někdy i v televizi. Tak, tady je Weekend společně s Daft Punk. I feel it coming. Máme 7.42. Tell me what you really like. A posloucháte Color Music Radio.

to byl Víkend a Daft Punk na Koloru přesně ve 7:45. A mám tady trošku odhalení tajného programu na fotbalovém šampionátu. Uvidíme i Madonu, Shakiru, skupinu BTS. Tak se máme na co těšit. Už zítra nám to začíná. Škoda, že už neuvidíme Prince. Ale aspoň ho teď uslyšíme. Tady je Prince a 1999. Hezké ráno.

1999. Tak to bylo Mr. Prince a přichází další mistr. Michael Jackson a jeho mega flákota Billie Jean. Jo. Mám jenom takovou jednu technickou informaci. Friky už se připravuje.

0: Billie Jean, tak to bylo Michael. No a teď si dáme ještě jednoho Michaela, George Michaela, jeho mega flákotu Somebody to Love.
1: It's called Somebody to Love.
0: Přesně tak. Dokonce nám to řekl i sám George Michael. A já vám všem přeju nádhernou středu. I když dneska má být nejchladnější den v tomto týdnu, tak stačí, když si dáte jenom bundu. A všechno bude v klidu. Takže Somebody to Love, George Michael na Color Music Radio a Romeo se loučí a těší se zítra. Ahoj.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Gunna a Muscle.
1: I got no regrets.
2: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít,

0: Color Music Rádiu.
1: Color Music Rádiu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Color Music Rádiu.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
7: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad sama Doňa.
6: Také se podívám.
8: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Hermánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
9: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
10: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-pty-rap, ty-dy-pty-ptam, tup-ty-dam-dam.
8: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Hermánkosová.
9: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel, Janečkos, si mě nevezme. To je život.
10: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty rip, ty ptam, tu pty dam dam.
8: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
11: Já jsem Chlupatiánka, z řádu svatého Chlupatiána.
8: Koho?
11: Svatého Chlupatiána! Sakra, teď mi upadly brýle.
8: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
11: No a co jako?
8: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
11: Jak víte, máme desatero přikázání.
8: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
11: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
8: A to je?
11: Neoholíš!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8 hodině. Dneska je středa 10. června. Svátek nám slaví Gita a Margita. Ano, přátelé. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám dnes slibují ještě víc zatažená deště než včera. Ano, přátelé. Někde by mohlo pršet téměř celý den, někde se ty deště objeví jen tedy výjimečně, a to třeba dopoledních a nočních hodinách. Někde bude převážně zataženo a pršet by mohlo přes noc. Záleží, kde kdy se budete pohybovat. Sluníčko, ale dneska spíš nečekejte, a teploty, ty ranní, by měly být mezi 10 až 13 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat, to se není možný, 16 až 17 stupňů. K večeru se ochladí na 11 až 15 a přes noc potom 8 až 12 stupňů. To jsou informace o počasí, jak se nám ochladilo, že dneska žádnej sunshine a že tedy to letní počasí, na který jsme byli zvyklí, je opět zase na chvíli pryč. To se ale může změnit. Zdolka říkala, že na konci měsíce mají být teploty až 35 stupňů, a Zdolka ta se vyzná. Tak doufám, že má pravdu. Páč nad mě je tohle zima, já jsem si včera musel oblíct neoprén, pač fakt teda to nebyla žádná hit parádní záležitost, a dneska to bude dost obdobný, tak jenom byste věděli, jak to bude vypadat. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač už dobře ví. Budou to dva hudební sety, ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, ten druhý potom se bude motat kolem diskošky podle Frikyho. Ano, Frikotéka, oblíbená středeční záležitost, po 9. hodině plná novinek s těma známýma popěvkama a riffama, tak jak jste v tom tanečním remixu tady u nás zvyklí. Plán je jasný, já ho ještě doplním o to, jak to bude vypadat s Frikolor Infos. Tahle rubrika je pravidelná od začátku vysílání, a to od 2. září roku 2013 náma je rubrika Frikolor Infos, která vás informuje o tom, co nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. A zůstává s námi i nadále pro dnešní den před 9. a v repríze před 10. hodinou. Tak jsem se rozdejchal jako vždycky, tohle je taková moje rozcvička raní, a teď už hrna Frikoloru. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a ještě příjemnější poslech.

oldschoolový pecky Lucy a Das FX, za chvíli Mars to the Sun a Hieroglyphics, měl jsme tady taky Naughty by Nature, House of Pain nebo třeba Lords of the Underground. Ano přátelé, všechny tyhle partičky, přestože už je to dekádu, co vydávali svoje věci, některý z nich ještě třeba něco sem tam vydají, koncerty se stále dějou, ale je to prostě fousatej rap a hip-hop, co si budem povídat, už to není úplně aktuální, ale my to tady prostě takhle vedem. Z toho old school a to, v čem jsem vyrostl, k věcem, které jsou aktuální, a to třeba v druhé části dnešní frikotéky, ty taneční záležitosti z posledního týdne. Takže to tak se snažíme nějak vyvažovat, aby to bylo prostě někde uprostřed, že jo. Úplně aktuální novinky anebo úplně staré věci, to se může tady u nás v podstatě prolínat, a to díky pořadu Frikolora. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech. Máme tady ty slibovaný hieroglyfy.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. No a my pokračujeme v Krasojízdě. Teď tady budeme mít, jak jinak než dalšího interpreta, a tím nebude nikdo jiný než Busta Rhymes. Dobrý ráno při poslechu Color Music Radio.

Časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po 8 hodině. Dneska je středa 10. června. Svátek nám slaví Gita Margita. Ano, přátelé, a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně zataženo a deštivo, a to téměř na celém našem území. Jen ojediněle by se v noci či po ránu mohly objevit polojasná, ale nepočítejte s tím, že byste dneska sluníčko viděli, nebo aspoň tak to slibují meteorologové. Já doplním ještě teploty, ty ranní by měly být mezi 10 až 15 stupni nad nulou, v odpoledních maximech 16 až 17, k večeru se ochladí na 12 až 15 a přes noc potom teploty klesnou k 8 až 10 stupňům. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, no a co nás čeká teď, to je samozřejmě jasný a bude to Frikolora Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No, jako první je tady informace, která se týká příliš hodný partner, nemusí být zrovna víra. Ano, přátelé, našli jste si člověka, který by pro vás udělal téměř cokoliv. Možná si říkáte, že jste vyhráli. Na začátku vztahu to působí jako splněný sen, partner se nehádá, netrvá na svém a téměř vždy vyjde vstříc. Jenže právě člověk, který nikdy neřekne ne, může časem přinášet problémy, které jsou méně nápadné než otevřené konflikty. Člověk, který se neustále přizpůsobuje, si často nedovolí vyjádřit vlastní potřeby a vztah pak postrádá autenticitu. Skutečná laskavost vychází ze svobodného rozhodnutí, nikoli z obavy z konfliktu. Důsledky přílišné přizpůsobivosti dopadají i na druhého partnera, který přestává dostávat zpětnou vazbu a může se cítit osamělý v rozhodování. No a pojďme se podívat, proč nás začne dráždit. Překvapivě nejde jen o problém člověka, který ustupuje. Důsledky často dopadají i na druhého partnera. Je uklidňující mít vedle sebe někoho, kdo se nehádá a vychází vstříc. Po čase to ale může působit, že nemá vlastní názor nebo že na ničem nezáleží. A konflikt není nepřítel vztahu. Mnoho párů považuje bezkonfliktnost za známku harmonie. Výzkumy amerického psychologa Johna Gottmana ale ukazují něco jiného. Podle něj se téměř 7 z 10 partnerských konfliktů týká problému, které se nikdy zcela nevyřeší. No a když se hněv schová pod povrch, potlačené emoce obvykle nezmizí, jen si najdou jinou cestu ven, někomu to prý ale může vyhovovat. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou to pro vás mám, se týká Verliby Timiho. Je tady konec příběhu. Zpracují ho na bionaftu a biomasu do cementárny. Mršina Verliby, známé jako Timi, skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují. V uplynulých dnech odborníci provedli pitvu a keporkaka, který v Německu opakovaně uvázl na mělčině a nakonec po pokusu o záchranu uhynul. Mršina byla v kontejnerech přepravena z dánského ostrova Anholt na pevninu. Některé kosti pak do svých sbírek zařadí kodaňské přírodovědné muzeum. Likvidace mršiny se ujala firma Daka ve městě Randers, která se specializuje na zpracování odpadu ze zemědělství a potravinářského průmyslu a vyrábí z nich složky krmiv, hnojiva a biopaliva. Mluvčí společnosti uvedl, že kadaver Verliby bude rozdělen podle složení. Vodu z něho firma vyčistí a vypustí do fjordu, nedaleko kterého Randers leží. Tuk zvířete bude zpracován na bionaftu. Další složky, jako jsou kosti, šlachy a kůže, budou použity při výrobě sypké biomasy, jež se používá jako zdroj energie v cementárně. No a poslední informace se týká vesmíru. Některé hvězdy

0: objevili planetární materiál. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise Monthly Notice of Royal Astronomical Society. Klíčem k celé záhadě je tedy lithium. Tento lehký chemický prvek by se za normálních okolností v atmosféře starších červených trpaslíků téměř neměl vyskytovat. Hvězdy s nízkou hmotností ho totiž během svého vývoje velmi rychle a efektivně ničí. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 9:03, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli už muzika, jelikož je tady středa, čeká nás diskoška, ano přátelé, začneme Hold You Back a Lawrence Simeka a v tomhle rytmu se ponese celá druhá část dnešní Frikolóry, tedy v rytmu těch novejch, ale dá se říct předělaných hitů, tedy v rámci tedy popěvků a vyhrávek, tak jak je znáte, ale v těch aktuálních předělávkách z posledních 7 dnů. Už za chvíli tady na Color Music Rádiu. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech. Teď už zmiňovaná reklama.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
2: Okna. Hned.cz okna@hned.cz okna hned okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
3: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Nebo spíš jste ještě možná slyšet ani nemohli, když tahle věc už je chvíli venku, vyšla teď na jedný kompilaci, za chvíli ale další aktuální novinka. Movie o Buddy, Eugenio Fico, no a vy posloucháte Color Music Radio. Za gramce má mikrofonem DJ Freaky, je tady středeční pravidelná záležitost s názvem Frikotéka, diskotéka podle Freakyho.

Jediný ranní vysílání, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní škrábání a nejnovější věci v rámci taneční muziky. Dneska Frikotéka, diskoška podle Frikyho. Dobrý ráno.

No a vy píšete sem do studia, že se vám to dneska líbí. A tady přišla od Davida třeba zpráva, i když se ti něco nechce, s frikotékou to zvládneš lehce. Poslouchám a jedu jako drezína.

0: já jsem si bláhově myslel, že bychom mohli stínout ještě jednu věc, ale to samozřejmě není v dnešních silách, protože časomíra ukázala 55 minut po 9. hodině a my se potřebujeme rozloučit. Na vás už čeká Martin Svátek Holiday Edition. Dneska je středa 10. června, svátek Gita Margita. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo a deštivo. Ano, přátelé, můžeme očekávat déšť, a to na většině našeho území, nebo zataženo přehánky a také jasno nebo polojasno, ale to spíš přes noc, takže to uvidíme jen na měsíci. Ano, přátelé, to jsou informace o počasí a doplním ještě teploty. Ty ranní 10 až 15 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech 16 až 17, k večeru 11 až 15 a přes noc potom teploty kolem 8 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Příliš hodný partner nemusí být pro vztah zrovna výhra. Našli jste si člověka, který by pro vás udělal téměř cokoliv. Možná si říkáte, že jste vyhráli. Na začátku vztahu to působí jako splněný sen. Partner se nehádá, netrvá na svém a téměř vždy vyjde vstříc. Jenže právě člověk, který nikdy neřekne ne, může časem přinášet problémy, které jsou méně nápadné než otevřené konflikty. Člověk, který se neustále přizpůsobuje, si často nedovolí vyjádřit vlastní potřeby a vztah pak postrádá autenticitu. Skutečná laskavost vychází ze svobodného rozhodnutí, nikoli z obavy z konfliktu. Důsledky přílišné přizpůsobivosti dopadají na druhého partnera, který přestává dostávat zpětnou vazbu a může se cítit osamělý v rozhodování. No a proč nás začne dráždit? Překvapivě nejde jen o problém člověka, který ustupuje. Důsledky často dopadají i právě na druhého partnera. Je uklidňující mít vedle sebe někoho, kdo se nehádá a vychází vstříc. Po čase to ale může působit, že nemá vlastní názor nebo že se na ničem tedy neschodne a nezáleží. Konflikt není nepřítel vztahu a když se hněv schová pod povrch, někomu to může vyhovovat. No a poslední informace, ne, ještě ne, vlastně předposlední. Druhá informace se týká Keporkaka. Konec příběhu. Mršinu Timiho zpracují na bionaftu a biomasu do cementárny. Mršina Vrliby známe jako Timi skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují. V uplynulých dnech odborníci provedli pitvu Keporkaka, který v Německu opakovaně uvázl na mělčině a nakonec po pokusu o záchranu uhynul. Mršina byla v kontejnerech přepravena z dánského ostrova Anholt na pevninu. Některé kosti pak do svých sbírek zařadí kodaňské přírodovědné muzeum. No a poslední informace se týká slunce, potažmo tedy hvězd. Některé hvězdy zřejmě začaly požírat planety podobné Zemi, tvrdí vědci o znepokojivém zjištění. Vesmír občas připomíná místo činu, ze kterého zmizely všechny důkazy. Astronomové nyní nalezli na neobvyklou stopu 6 zdánlivě obyčejných hvězd. Chemický prvek, který v nich vůbec neměl být, naznačuje, že mohly pohltit vlastní planety. Nový objev otevírá překvapivý pohled na to, jak bouřlivý a chaotický může být vznik planetárních soustav, včetně těch, které se podobají té naší. No a teď už informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 10 hodin, přátelé, jedeme na čas a já jdu vytočit Martina Svátka, tak aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil jako první věc dnešního Holiday Edition. Dneska je to Holiday Pops a samozřejmě, jestli se nepletu, tak tedy popová záležitost od Martina. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím, nepleteš se.
0: No, je 10 hodin a já se tě zeptám, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli by si chtěl přítele, který by ti na všechno říkal ano.
1: Přítele bych asi nechtěl, jako.
0: Nechtěl?
1: No, já, jako, S tý přítelkyně, která by mi na všechno říkala ano, tak to by asi nefungovalo, no. Tak to nefunguje asi nikdy, nebo jo?
0: Já nevím, tady to říkají na internetu, záleží, jak jsi submisivní, nebo co, že jo, to je asi na každém, ono to bude dost individuální.
1: Jo, no. No tak já s tím jako říct ne, asi jako nemám úplně problém, ale taky mi to chvilku trvá, takže to je taková zajímavá věc, co jsem nad tím přemýšlel, no, trochu.
0: Cože?
1: Co se ti nelíbí, nebo?
0: Dobře, pojďme otočit stránku a co jsi pro nás připravil jako první pecku dnešního dne?
1: A mě to jako inspirovala ta věc, jak si hrál to Starlight.
0: OK.
1: Ono to je totiž jako předělávka vedený taky francouzskýho nějakého projektu Superman Lover.
0: OK.
1: Já jsem si vzpomněl na další projekt, který se jmenuje Superfunk. A je to něco podobného, tak jsem si říkal, že pojedu v takém podobnějším rytmu. Lucky Star, co to jmenuje, možná to znáš.
0: Jestli se něco jmenuje Superfunk, tak to musí být parádní.
1: Je to taková popina francouzská, no, prostě.
0: A no, tak Frantíci jsou šikovní, že jo?
1: Jo, no, no rozhodně. Ty měli hodně toho, těch diskopopových věcí.
0: Tak pro mě nejvíc diskopopový, ale samozřejmě to trošku dej maličko stranou, jsou Daft Punk, že jo?
1: To jo, no, jasně.
0: OK, no tak jo, já se těším, možná se rozvím něco nového v rámci tedy začátku vysílání, ale třeba i zbytku, takže já jdu ladit Holiday Edition, vy můžete s náma a po něm už Lukáš Admirál Kolíbal jeho naservírovaný polední menu a pak už najdete zbytek našeho programu na našich stránkách radiokolor.cz. Já se pro tuhle chvíli s vámi loučím, mějte krásný den, díky za pozornost.

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Gana a Maskot.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Sax Appeal. To nejlepší

Někde mi ty dny trošku splývají. No ale samozřejmě středeční vydání Holiday Edition s podtextem, s podnázvem, tedy Holiday Pops. To má dneska popový věci. Včera jsme si hráli staroby, to je jasný Back in the Days. Zítra mini speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams.

mluvíš Francouzi, tak to je věc, kterou rád pouštím, tady tu grupu Mojo. Druhý single z jejich tedy eponymního alba. Lady Hear Me Tonight, první je Saint Luck. Do dneška se dělají velký, nevím, ale kavry. No tohle je single hned v zápětí, který vyšel, jmenuje se Chillin. Tak je tě moc fajn, Holiday Pops, Holiday Edition.

it, moji milí. Tohle je album All For You. Janet Jackson, Someone To Call My Lover, to je druhý single z tohle alba. No a jeden z tanečních mixů, myslím, že se docela poved. No a teď je samozřejmě hodně známá taneční věc. To je samozřejmě jasná záležitost. No tak na tomhle maxáči je spousta mixů. Tohle je Boris Dlugoš, Musical Mix, Sing It Back.

Things to Make and Do. Já jsem se nemohl vzpomenout na album a teď už mi to vyjelo. Takže Things to Make and Do, tak se jmenuje album třeba The Time Is Now, to byl další single z tohoto alba. No, tohle je ten zásadní.

už to měla kdysi Madonna ve zvyku. No každopádně z tohle alba se vylíplo docela dost singlů, včetně tohle toho skvělýho Deeper and Deeper. A druhý

Tady je Kim Appleby. Na ten praskající maxáč. To už je zase trošku taková jako diskotéková věc ze začátku 90. let. Má samozřejmě velký úspěch, i když už tedy bez Mel. Tak v rámci hledy poustatí Kim Appleby tato věc Don't

v 90. měl Michael Bolton ještě dost velký úspěchy, stejně třeba jako Go West. V Americe tahle ta věc z

0: totiž George Michael.
1: I am not trying to seduce you.
0: Samozřejmě je tady ta věc z výběru, který se jmenuje Red Hot and Dance.
1: Is that what you're trying to tell me?
0: Too funky. Pak už pozvánkový break a další muzika. Třeba Natalie Cole.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
3: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
4: Bohempia.
3: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte

samozřejmě Holiday Pops, tenhle ten každostředeční speciál. Teď 11 minut po 11. Jumpstart.

z konce 80. let je na titulní věc z jeho alba Forever Your Girl. Ale Day Pops, moji milí, krásný poslech až do 12.

Sharon Maxáč. Tohle jsou Blow Monkeys. Tohle moje oblíbená věc. Všem většinou jsem pouštěl tady originální verzi. Tohle je jeden z remixů. It doesn't have to be this way. Parádní záležitost teď v rámci Hledej Pops, to jsou Blow Monkeys.

Gloria Estefan. Pak ještě v 90. měla samozřejmě velkou věc Coming Out of the Dark, taky taková pomalá záležitost. Mám tady takový pomalič, taková pomalá chvilka v Holiday, slow jams, i když tohle asi taky by se dalo zařadit za slow jam, i když dá se do toho pěkně tak jako pohupovat.

také Tears for Fears, samozřejmě známá věc. Tohle je US remixu, Shout. No teď už je zase posun do 90. Tohle jsou Wilson Phillips. Jejich velký úspěch je baladická, no taková balada vlastně, je to slow jam, Hold On. Tohle to už je z jejich druhého alba, druhý single. Give It Up, přesně tak, to jsou Wilson.

Wilson Phillips. Což je album se jmenoval Flesh and Blood, ale teď si tím úplně nejsem jistý. Každopádně tohle jsou skvělý Wilson Phillips a teď už ani nevím, proč jsem si vzpomněl na Big Mountain. Já jsem vám možná asi dva týdny, tři týdny zpátky hrál ten veliký hit.

Já vám zahraju hned single, který vyšel v zápětí z jejich alba Unity z roku 94. Tady je ukázka, druhý single, který se jmenuje

než Baby I Love Your Way z mýho poslechu. Jejich album Unity, to jsou Big Mountain.

No tak dlouho jsem neslyšel, tak jsem se do toho úplně zaposlouchal. Pěkný vokály, no tak Big Mountain. Teď hodně známá věc, ale všem v takovém remixu, taky obzvláštnění. Tyhle věci tam měla úspěch po celém světě. V Americe taky se to hodně hrálo, tato ukázka, no, za chvilku budete vědět.

To tedy originál jsem dneska nezahrál, ale tenhle ten remix. Také Inner Circle, tahle ukázka Sweat. Velký úspěch vedle třeba hitů jako Bad Boys nebo Games People Play, Rock With You a tak dále. Teď už je závěrečná věc od Check a Demons and the Pliers. Co je? No tak jo, ty nahráli věc Murder, She Wrote. To znáte. Ovšem tohle je taková...

To už je závěr, moji milí. Závěr dnešního speciálu středečního, každostředečního, který se jmenuje Holiday Pops. No já se s vámi loučím, abych třeba zítra se s vámi zase mohl potkat, pokud budete chtít po 10. hodině. Zítřejší Holiday Edition, jasná věc, moc se těším. A myslím, že Lukáš Kolíbal už se na vás taky těší za chvilku, polední menu. Ať je krásně, ať je fajn, mějte se.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Yo, yo, yo. Za podpory Color Music Rádia.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
6: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: 6. hodine si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Jojí, příjemný, krásný odpoledne. Vám na vlnách Color Music Radio srdečně přeje Lukáš Kolíbal. Krátce po 12. jsme se přehoupli do

odpoledního programu a zároveň pokračujeme v živém vysílání. Martina Svátka střídá Lukáš Kolíbal a budu vás provázet následující hodinou. A jak mi Martin tak hezky nahrál s těma Inner Circle, tak navazujeme. Tohle byl Kapaka Pyramid ve spolupráci s brazilským kytaristou, který se říká Baumheo, věc jménem Ja is in control, neboli Bůh to má pod kontrolou. A tohle to je taky Jamaika, takový R&B track jménem Journey a zpěvák se jmenuje Diany, D'YANI. A potom taky ukázka z nový desky Vibes Kartela, která vyšla v pátek. Včera v noci jsme měli reggae speciál tady u nás na Koloru a zjistil jsem, že je hromada dalších novinek, které jsme si dali včera v noci premiérově. A tak, taková malá ochutnávka teď pro vás v rámci poledního menu a potom, kdybyste to chtěli slyšet celý, tak buď v neděli večer se střih od 22. hodiny a nebo herohero.co/admirál Kolíbal special pro reggae lovers. Tam si to můžete poslechnout. Nicméně dneska vás taky čeká Master Ace, který už míří směrem do Čech. Čeká ho i jihlavský koncert a pražský koncert. Budeme i soutěžit o volný vstup. A taky se podíváme, kdo vyhrál lístky na čtvrteční křest Prago Union a tak dále, tak dále. Díky Rowito at the Controls a taky MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya. Posloucháte polední menu. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal.

Jojo, Vibes Cartel. Asi jediný rádio v České republice, který vám z této nový desky už něco zahrálo. Color Music Radio. Posloucháte Polední menu. Včera jsme si hráli v premiéře z této desky, která vyšla v pátek. Hned tři věci, dneska takhle na ukázku jedna aspoň. A ještě jedna novinka, která vyšla taky v pátek z Jamajky, legendary dancehallový hlas jménem Coty Rongs, známý mimo jiné díky megahitu Limba Limp. A tady na týhle nový desce, která se jmenuje Blacklist, která vyšla v pátek, hostuje mimo jiné král Loves Roku Beres Hammond. A jejich společný song se jmenuje Way to Go.

Bruce Banton a Trey Songz, slušnej relik klasiky jménem Street Life. Posloucháte Color Music Radio, polední meny, za podpory Roy to Ice Cream, tradičně doporučuju jejich nanuky nebo kornoutový zmrzliny ze Šumavy bez cukru, který jsou raw, jak říkají Jamajčani Ital, protože jsou bez chemikálií, ale prostě zdravý mesání mražený raw to Ice Cream nebo Ice Dream. Tohle byl remix Salama Remyho a my si dáme ještě od Remyho jeden remix. By the way, a někdo víte, kdo tohle je?

Tak, kdo jste trefili Jackson 5? Samozřejmě rodinná kapela rodiny Jacksonů, to znamená ten front voice, to byl mladý Michael Jackson, tady v remixu Salama Remyho. Slušná věc, ne? Posloucháte Polední meny na Color Music Radio a když už zazněl teda Michaelův hlas, tak si dáme ještě song, který jsem objevil až relativně nedávno z desky Invincible. A vždycky, když ho zahraju, tak se ozve jeden kámoš, že to zrovna poslouchají, tak schválně. Jinak komunikovat se mnou můžete přes lukas@radiocolor.cz, to si někam uložte, protože tam taky se odpovídá na soutěže a za chvilku vás čeká soutěž o dva vstupy na nedělní koncert Masta Ace s kapelou Champion Sound, o tom za chvilku. Tady Michael Jackson a

Jo, Mary J. Blige a Anderson .Paak z jejího alba Good Morning Gorgeous. A když Anderson .Paak, tak taky Bruno Mars, protože ve čtvrtek Bruno má svátek společně s Barnabášem a Brunhildou. A když to posloucháte ve středu v premiéře, tak slaví Gita, Margita a Greta. A Luna je v Beranu, element oheň, u rostlin plot, a u nás u lidí Beran ovlivňuje samozřejmě hlavu, mozek, obličej, životní sílu. To jsou ty Berani, jak bouchají hlavou o zeď. Takže nestresujte, masírujte, dýchejte. Odpočívejte. Co tady? A Bruno, sorry, že ti do toho takhle povídám, ale chtěl jsem ještě říct, že za malou chvilku už ta slibovaná soutěž o vstupy na Masta Ace, velkou hiphopovou událost tohoto týdne. A podívám se, kdo vyhrál lístky na Prago Union na čtvrtek. Ale

Gash. Tak to byl Bruno Mars, teď jsem chtěl dát October London, ale ten to by to hodil do úplně jiného moodu, takže teď je ten správný čas na to vám pustit vám Masta Ace, který vystoupí v Praze už tuto neděli 14. června v klubu Café v lese s živou kapelou, pražskou kapelou Champion Sound. Radimo, Jenda Guri teď si můžu vzpomenout na kytarista. Jeffy. Každopádně naprosto výjimečná událost, protože Masta Ace jede turné ke svému albu Disposable Arts, který vydal před 25 lety roku 2001. Jedno jeho velmi speciální a přelomový album, který je celý koncepční o tom, jak přijdete někam do nějaké školy Disposable Arts, neboli použitého umění. A to znamená, že to je celý hodně o kreativitě a o tom vstoupení do systému a jak se s tím vypořádávat a proč dělat vlastně kreativní, tvořivou záležitost. Dneska kliknete na AI a ono vám udělá prd, ale kde je kreativita? Není kreativita, jenom cvakáte a zkoušíte, co vám ten počítač vyhodí, ale to, že přemýšlíte nad těma věcma, jak to namalujete, jak to vyfotíte, jak to nahrajete, jak to zaspíváte, to je krásný proces, kterým vás chci podpořit, ať už vás baví vyšívat nebo zpívat nebo cokoliv jiného. A myslím, že i právě to je podstata této desky, tak jak to chápu, kterou Masta Ace natočil před 25 lety. A u příležitosti tady tohle výročí se rozhodl, že ji zahraje celou naživo. Vybral si k tomu právě pražskou kapelu Champion Sound a hrajou tu desku celou od začátku do konce, včetně všech skytů. Je u toho i jeho manželka Leší, která zpívá vokály a zkrátka dobře, a jsou u toho výborní projekce, které vznikly vyloženě k této evropské turné, která právě teďka probíhá. Pánové už se vracejí někde od Belgie, včera byli v Drážďanech a v pátek budou v Jihlavě na hlavním náměstí, ale tam asi nevím, jak to bude s těma projekcema, a potom klubový jediný koncert v Čechách bude tuto neděli 14. v klubu Café v lese v rámci Boomboxu. A protože Boombox pořádá Afro a já, tak vám můžu poslat do Etheru dva volné lístky na tuhle speciální akci. A zeptám se vás, najděte si aspoň tři tracky z této desky, který se poslechněte a napište mi jejich jméno na lukas@radiocolor.cz a napište mi, u jakého labelu ta deska vyšla. lukas@radiocolor.cz, názvy třech songů z desky Disposable Arts a u jakého labelu vyšlo toto kultovní dílo Masta Ace, a soutěžíme o dva volné vstupy na tuto neděli do Prahy, do klubu Café v lese. A tady chutnávka v podobě songu jménem Alphabet Soup, a ještě bych rád dodal, že jsem se rozhodl, že tuto desku zařadím jako album týdne, to znamená ve středu večer od 20. hodiny si ho můžete poslechnout celý, respektive co se vejde do 60 minut, a nebo potom v neděli od 13. hodiny v repríze jako takový poslední teaser právě na nedělní koncert v Praze. Tak doporučuju, a teď další track, co mu pomůže volume doprava.

Tak, nakonec jedné dvě ukázky z alba Disposable Arts od Musta Ace. Pokud se vám to líbilo, tak tuto středu od 8 hodin celý album v rámci album týdne nebo v pátek v Jihlavě, nebo v neděli v Praze v kafe v Lese. A teď už Prago Union. A kdo vyhrál loterii, dva volné vstupy na jejich čtvrteční křest alba Nekorektum? To se dozvíte po tomhle songu. Dáme si hned dvě ukázky z téhle desky. Vybírám dneska song jménem Výhra v loterii. A potom hledá se Rim featuring Polygarand. A losujeme mezi Pavlem a Krištofem.

Pragonium, nový album se jmenuje Necorrectum. No a teď to vyzní, tak vzhledem k tomu textu to nevyzní úplně tak, ale vy jste nevyhráli klubko zmí, ale jeden z vás vyhrál dva volné vstupy na čtvrteční křest v Riegerových sadech v rámci festivalu Prague Open Air. Prague Union vystoupí ve čtvrtek večer těsně po 19. hodině. Otvírá se areál v 18 hodin. Teď vás čeká trkmenem, hledá se rým, ale já ještě tady roztáčím do kolo štěstí. Tak Pavel nebo Krištof? Pavel nebo Krištof?

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Tak, dámy a pánové, to byla ukázka z nového alba Praga Union Necorrectum před jejich čtvrtečním křtem. A já jsem si uvědomil jenom jednu věc. Já jsem sliboval, že budou dva vítězové. A že nejenom, že vyhrajou volný lístek, upřesňuju jeden volný lístek, ale vyhrajou k tomu ještě to nový album, k tomu, který dostanou při příchodu. Takže vyhrává nejenom Krištof, ale i Pavel. Protože oni dva byli tentokrát jediný, který napsali. A takhle jednoduchý to bylo, napsali, že nový album se jmenuje Necorrectum, že první album se jmenovalo HDP a vyjmenovali tři členy Praga Union a vyhrávají volný vstup a CDčko Necorrectum k tomu. Velký díky pro Prago, těším se na vás ve čtvrtek večer v Rýgráčích, možná zazněj i Flinci v Loutci, předpokládám. A připomínám ještě, že máme otevřenou další jednoduchou soutěž o dva volný vstupy na Masta Ace v neděli v Praze z Champion Sound. Takže ještě jednou připomínám album týdne ve středu od 20. hodiny. Master Ace, Disposable Arts. A potom naživo s kapelou, na to se fakt moc těším. A poslední song ode mě, už vím, že trochu přetahuju, nicméně Sladká tečka, Tom Misch featuring De La Soul, It Runs Through Me. Poděkování Roy to Ice Cream, MacParts.cz, ten nakladatelství Darmagaya, s kterými budeme soutěžit zase příští meny. Od mikrofonu se ručí Lukáš Kolíbal, přeju vám krásný odpoledne. Ve středu odpoledne doporučuju DJka Kaja a taky Breda from Another Mother, DJ Ramel.

0: running through me. Color music, color music, color music. The best music.
1: The best music.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Gana a Maskot. I got
1: no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
0: Za podpory Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
5: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
6: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
8: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
9: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
8: Také se podívám.
10: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová.

0: A kde pak je? Ale no, si tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
1: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho, jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je, co je, co furt gestikuluješ? Cože, že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
2: Dýdam, dýbydýdam, dýptýdap, dýdýptýptám, dýptýdamdám.
0: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Hermánkosová.
1: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku, protože náš milostivý pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
2: Ježišmarja, týdam, týdadidam, týp, týrap, týdip, týptam, týp, týdam, dám.
0: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
3: Já jsem Chlupatiánka, z řádu svatého Chlupatiána.
0: Koho?
3: Svatého Chlupatiána. Sakra, teď mi upadly brýle.
0: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy, ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
3: No a co jako?
0: No nic, nic, upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
3: Jak víte, máme desatero přikázání.
0: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
3: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
0: A to je?
3: Neoholíš!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Kousek s naprosto úžasnou aranží, to je letící bomby, The Gap Band, You Dropped a Bomb on Me na Core Music Radio Old School. A já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech na ten začátek. Tak ještě jeden příjemný poslech vám přeje Jakub Melín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew. Tady v Old School.

Love's Unkind, Donna Summer, Old School na Core Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie. Prvním březnovém Old School, tedy pardon, březnové. No, prvním červnovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i v pražském Lucerna Music Baru. Na to lidi stále vesel tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

zpívá funky, trochu disco věc, Imagination a Music and Lights. Old School na Code Music Radio si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentaka Moon Boots on Orlando River Sound a taky Seron. A parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech od 70.

Back is Back, Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Paská kouzka. To se KJ. Fotku na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

The World Famous Supreme Team, Malcolm McLaren. No old school pro tenhle první červnový týden roku 2026 skončí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí Jakub Melín. A naslyšenou za týden buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze od 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem

0: V dnešním světě komputru, jutru, tru, tru, tru, tru.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
2: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma,

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Dnešní den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party.
6: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je
7: taneční party.

Doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Your music means
1: music radio.
2: Čau, ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: think is this that fucking me up. Well, fuck.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
8: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotač.
10: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
9: Fonotač.
10: No tak to roztoč.
9: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 5 hodin.
11: Hudba všech barev.
12: Color Music Radio.

0: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masko.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
3: Také se podívám.
5: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Ale no, si tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
6: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho, jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je? Co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
7: Ty-dam, ty-bi-di-dam, ty-pty-rap, ty-di-pty-ptam, tu-pty-dam-dam.
5: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
6: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
7: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, ty ptyrap, ty rip, ty ptam, tu ptyram dam.
5: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste voršilka nebo karmelitánka?
8: Já jsem Chlupatýánka z řádu svatého Chlupatýána.
5: Koho?
8: Svatého Chlupatýána! Sakra, teď mi upadly brýle.
5: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy, ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
8: No a co jako?
5: No nic, nic, upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatýána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
8: Jak víte, máme desatero přikázání.
5: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
8: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatýán.
5: A to je?
8: Neoholíš!
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
10: Dobré dopoledne, vítám vás v našem rádiu a dovolte mi, abych přivítal v naší hodince s Partners prvního hosta a tím je paní Stanislava Lišková, která nám bude vyprávět o tom, co dělat, když se zeptáme na vlastní bydlení. Protože to je téma, které je teď palčivé a hodně lidí zajímá, jestli je vůbec dostupné vlastní bydlení nebo ne. Předávám slovo.
11: Dobrý den, já zdravím posluchače. Jestli zní otázka, jestli je dneska bydlení drahé, ano, je drahé. plno lidí má pocit, že vlastně vlastní bydlení je nedostupné, že se to začíná stávat něčím, na co si nikdy nesáhnu, k čemu se nikdy nedostanu. Je to náročné, ale není to nemožné. Ale nestane se to bez přípravy, nestane se to samo. Je potřeba mít plán a směřovat k tomu, systematicky k tomu směřovat. To, co vlastně je dneska ta největší bolest, je kombinace vlastně více věcí. Za prvé cena nemovitostí, která pořád roste, to bychom tady byli dlouho, čím to je způsobeno, že rostou ceny nemovitostí, můžeme si udělat zjednodušení, můžeme si udělat zkratku, že se málo staví. Proč se málo staví, jak to dlouho trvá, je jiná otázka. Druhá věc je, že je potřeba mít vlastní zdroje. A kdy banky říkají 10 nebo 20%, pro mladý a v nějakých omezených případech stačí 10%, jinak jako 20%, no ale v případě, že mě nemovitost stojí 10 milionů, tak jsou to 2 miliony a to už není žádná legrace. A protože tím vlastně jako omezuje, to je ten poměr mezi tím, jakou má

0: Obě ty situace jsou extrémní, ať už 6,4 nebo 1,19. Česká národní banka se netají tím, že by chtěla, aby to bylo někde 3,5%, že to je cíl, ke kterému směřuje. Ale v lidech zůstalo to, hele, hypotéky to šlo, bylo to levný, sáhl si na hypotéku bez problému, i klidně matka samoživitelka. Tak ta realita dneska taková není.
1: To jste řekla moc hezky, ale teď mám problém, co kdybych chtěl bydlet třeba už za 3 nebo za 5 let, co byste mi poradila?

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: To jste řekla moc hezky, ale teď mám problém, co kdybych chtěl bydlet třeba už za 3 nebo za 5 let. Co byste mi poradila?
2: To říkáte velice dobře, už za 3 až 5 let. Já se u klientů setkávám s tím, že mi říkají, já teďka bydlení neřeším, to bude až někdy, to bude až za 3 až 5 let. Takže já bych zůstala u té vaší formulace, protože pokud to má být už za 3 až 5 let, tak jako nejvyšší čas otázka je, jestli už není pozdě. Protože pokud se podíváme na ceny nemovitosti, samozřejmě rozdíl, jestli jsme v Brně, jestli jsme v Praze, nebo kolik nás ta nemovitost bude stát, co jsme si vybrali, kde a jak chceme bydlet. Pozor, tady bych ještě možná řekla jednu věc. To, že řešíme bydlení, nezačíná v okamžiku, kdy si vybereme tu nemovitost. Jo? To už jako musíme být ready na to mnohem dřív. Tak vlastně na tu akontaci potřebuji našetřit opravdu jako hodně peněz. A pokud zůstaneme, dobře, někomu se to může stát přestřelený, ale pokud jsme Praha, Brno, tak 10 milionů je dobře nějaký 2+1, 3+1, jo, a bavíme se o 2 milionech. Tak si pojďme jako velmi jednoduše spočítat, když máme jenom 5 let na našetření 2 milionů, kolik je to měsíčně odkládání peněz, jako hodně, jo. Takže je vlastně potřeba si udělat ten plán, začít odkládat zavčasu a tvořit vlastně ty rezervy na tu akontaci.

0: jedna věc. Další věc je, jak je to jako s utrácením a spůjčováním si peněz už během té doby přípravy na bydlení, to znamená spotřebitelský úvěry, leasingy, chci auto, chci prostě tady tyhle ty věci. Což vlastně v případě, že já tam mám splátky, snižuje mi to bonitu, banka se na to prostě bude dívat a řekne, ale jako tam je plno splátek, to už je jako pro nás riziko. Na druhou stranu to neznamená, že byste si žádný takovýhle úvěr jako neměli vzít. Paradoxně naopak, když se banka dívá do registru a vidí, že máte úvěr a řádně splácíte, tak jsou to plusový body. Protože banka chce vědět, hele, a když my mu půjčíme peníze, jak on bude splácet, jak moc je spolehlivý. No a když v registrech vidí, že už nějaký úvěr řádně splácíte, tak jsou to plusové body. A co se týče té přípravy, je tam ještě jako jedna vychytávka, ale není pro každého. Ty vlastní peníze mi může nahradit zástava jinou nemovitostí. V případě, že řeším svoji první nemovitost a jsem někdo mladý, kdo chce prostě si pořídit bydlení, tak obvykle žádnou nemám. Ale mají třeba rodiče. Ale pozor, tady je to hodně takové citlivé, jestli, jaké máme v rodině vztahy, jestli je to OK, jestli já chci a jestli rodiče chtějí. Když vy za nima přijdete a řeknete, hele, já si chci pořídit bydlení, pojďte mi dočasně vypomoct s tím, že bance dáme do zástavy, jak tu nemovitost si kupuji, tak tu vaši. A já dám vlastně do zástavy vaši střechu nad hlavou. Protože pak se sečtou ty zástavní hodnoty 10 milionů, 5 milionů, to je 15, já chci půjčit těch 10 a banka řekne, jo, fajn, super, jsme v pohodě, je to méně než 80% jakoby té zástavní hodnoty, kterou nám dáváš klient k dispozici. Ale jsou tam s tím, někdy to klienti nechtějí, ne, já rodičům o tom nechci říkat, nebo naopak, někdy se rodiče extrémně bojí, no ale to je jako co, když o tu střechu nad hlavou přijdeme, to je naše jakoby jediný bydlení. Takže zase je to o tom, je to cesta, 20 let a víc zpátky nebyla vlastně téměř jiná možnost, jak se dostat k nemovitosti, než právě, že takhle někdo vypomohl, ale to zase nemůžeme srovnávat, ten hypoteční trh byl úplně jiný. Ale trošičku se ta doba vlastně v tomhle tom jakoby vrací, že ta výpomoc tam je výrazná a je to samozřejmě řešení, a jenom zůstává otázkou, jestli víc nestát na vlastních nohách a víc si to nevyřešit vlastně jakoby sám, než chtít tu pomoc od někoho dalšího.
1: Výborně. Já se jenom zeptám, jestli je možnost, tak jak je to v zahraničí do budoucna, udělat takzvanou hypotéku otevřenou i pro další generace. To znamená, že já si vezmu hypotéku a bude jí splácet ještě moje dítě. To znamená, že ta hypotéka bude mít třeba 80 let. Je to možné?
0: Mluví se o tom, opakovaně se o tom vedou debaty. V České republice není žádná banka, která by něco takového poskytovala. Dneska je typická nejdelší doba hypotéky 30 let. To vlastně nabízejí všechny banky. A je jedna jediná banka, o které teda vím, a to je naše banka, Partners banka, která to umí natáhnout na 35 let. Ale taková ta věčná hypotéka, to znamená, že to je otevřený ten konec, že to může přebírat eventuálně další dlužník, pak dalším tématem jsou reverzní hypotéky a tak dále. Ten český trh takhle ještě daleko není, je tam do nějaké míry i ta opatrnost, co to způsobilo v Americe, když bychom se vrátili k hypoteční krizi a tak dále. Na druhou stranu díky tomu je vlastně český bankovní systém velmi robustní, velmi silný, velmi bezpečný. Neříkám, že se to někdy v budoucnu nestane, že to sem nepřijde, ale dneska ta možnost tady není.
1: Takže pokud si chcete vzít hypotéku, tak jedině Partners, to vám můžu doporučit.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Tak to byla hypotéka a teď názor na bydlení v nájmu. Co byste mi k tomu řekla?
2: Jo, super, děkuji za otázku. Nájem není prohra. Samozřejmě to, že nedosáhnu na hypotéku a přitom mám touhu po vlastním bydlení, je věc, která nás jako úplně nerozradostní, neudělá nás šťastným. Tady je možná dobré zmínit, že český člověk obecně má velkou touhu vlastnit cihlu. Takže jako touží mít to vlastní bydlení. Ono samozřejmě i matematicky to není jako úplně od věci, protože když se podíváme na ceny nemovitosti, jak rostly v poslední době, tak ano, neplatím nájem, neplatím to někomu cizímu, splácím to bance, ale platím to pro sebe, jednou to bude moje, navíc roste ta hodnota a tak dále. Ono to jako dává ekonomický smysl. Na druhou stranu je tam to, že vlastním tu cihlu, tak jsem do nějaké míry přivázaný na to místo. A když se změní vlastně situace, zavře fabrika, nebo prostě jsem někde v nějakém místě, kde je hůř třeba dostupná potom práce, tak vlastně, a slýcháme to často, no jo, ale tady není práce, jo. Český člověk se nerad stěhuje za prací a když se ještě jako zabetonuje na místě, že tam vlastní tu nemovitost, tak je to skoro jako opravdu těžko řešitelné, jo. Takže já bych se vrátila právě k tomu nájemnímu bydlení. Na západě je to poměrně běžné. Tím, že bydlíte v nájmu, s nás se můžete stěhovat, můžete se stěhovat za prací, můžete jít tam, kde ta práce je. Vůbec, vlastně jako pro mladý, bych to řekla asi tak, že dokud jste jenom vy sami, nemáte rodinu, závazky a děti, neexistuje jiný období, kdy můžete víc ušetřit. To prostě takhle jako je. To, že mladý člověk říká, ale já si teď chci užít toho života, jo, a má ty tendence cestovat, utrácet a spořit, to je někde jako na pozadí, to je jako druhá stránka věci. Ale tam je potřeba si vlastně říct, hele, ale co já vlastně chci. A až dojdu k tomu, jo, a teď bych chtěl bydlet, tak to bychom se vraceli o těch pár minut zpátky, že je vlastně na to potřeba myslet několik let dopředu. A tam je důležité to, že kromě toho, že nájemní bydlení mě umožní vlastně se stěhovat, tak vlastně i pro ty mladý je velmi vhodný a ze začátku snesitelný a přijatelný, samozřejmě v pozdějším věku to už člověk nechce, spolubydlení. To znamená, hele, já buď už během jakoby školy nebo jako po škole jsem někde v nějakém nájmu, v nějakém větším bytu, kde je nás víc mladých, my tím jako ušetříme, protože je to nějaké spolubydlení. A pokud to velmi rozumně využiju na to, že syslím a dělám vlastně ty rezervy, tak opravdu můžu hodně ušetřit a pak můžu jít do nějakého menšího vlastního bydlení. Jasně, pokud jako si rovnou pomýšlím na 3+1, protože plánuju 3 děti a chci pro každého jeden pokoj, tak to je trošku jako větší výzva, ale když půjdu do něčeho menšího, když půjdu do 1+1, udělám se sám pro sebe, budu mít vlastní bydlení, budu budovat kariéru, časem se mi zvedne příjem, časem bych eventuálně dosáhl i na lepší bydlení. Tenhle ten byt, ty malý byty se vždycky líp pronajímají a jsou, ta efektivita toho pronájmu je větší. Můžu ho eventuálně i udržet a vlastně dává to smysl, ale to je jako dobrý jít s někým jako naplánovat, kdo tomu rozumí a přijít se vlastně jako zavčasu.
1: Takže zase nejlepší partners. Můžu se na vás spolehnout. Čau.
2: Ano.
1: Děkuju.

0: vámi se tak dobře povídá. Já bych ještě na závěr, než skončíme, tak bych se rád dozvěděl od vás, co byste mi doporučila, abych mohl dostat tu hypotéku, co bych proto mohl udělat.
1: Jo, super. První věc, zavčasu se poradit s někým, kdo tomu rozumí. Říct, setkat se s odborníkem, říct, hele, já chci za 3, 5, 7 let bydlet, mám sen o vlastním bydlení, co proto mám udělat za kroky. Aby ten člověk s vámi vlastně naplánoval, jak se k tomu dostat. To je první věc. Druhá věc, tvořit rezervy. To jsme si řekli. Dobrý tip je třeba takzvaně hypotéka na nečisto, jo. To znamená, pokud vy si vyhlídnete nějaké bydlení, spočítáte si někde v nějakém srovnávači, jak by byla výše hypotéky, jak by byla výše splátky, zkuste tuhle částku odkládat. Pokud třeba ještě bydlíte i u rodičů, jo? Protože nejste zatíženi tím nájmem, vlastně ty výdaje nemáte, protože třeba žijete u rodičů, tak schválně to zkuste odkládat, jako kdyby už vlastně jste tu hypotéku spláceli. Zaprvé si zkusíte, jestli to jde, jaký ten život bude, to znamená, jak moc vás to bude omezovat v tom, co si chcete všechno v životě užít. To je první věc. A druhá věc, když to chvíli vydržíte, tak fakt jako hodně naspoříte. Třetí věc, nezadlužovat se spotřebitelskými úvěry za věci, jako je auto, dovolené, dárky a tak dále, prostě takový to, jak máme ty reklamy, nečekejte, půjčte si, pořiďte si všechno hned, tím si to vlastně bydlení nesplníme. Pak asi nelze jinak, než doporučit mít dobré vztahy v rodině, protože pokud bych chtěl jednou pomoct od těch rodičů třeba tou zástavou, tak by bylo fajn mít mezi sebou hezký vztahy. A asi jakoby poslední věc. V zásadě, pokud mám nějakou představu a mám nějaké výdaje a mám nějaký příjem a nevychází to, tak mám dvě možnosti. Za prvé, snížím výdaje, abych jakoby příjmově vycházel, a nebo druhá možnost, zvýším ten příjem. Což omezovat se, snižovat výdaje, když si chci splnit cenu bydlení, asi není úplně cesta, kterou bychom zvolili, aby jsme se k tomu dostali, ale to navýšení toho příjmu ano, to znamená, pracuji na sebe, jdu si za lepší prací, vzdělávám se, třeba se i stěhuju v rámci toho nájemního bydlení nebo toho spolubydlení za tou prací, zvyšuju svoji kvalifikaci, svoji cenu na trhu práce, víc prostě vydělávám a navyšuju ten příjem a tím se vlastně přibližuju k tomu splnění snu o vlastním bydlení, protože sice je to těžké, je to náročné, ale není to nemožné.
0: Tak to zní úplně krásně. Já moc krát děkuju za váš čas, že jste přišla a já si myslím, že všem můžeme doporučit, aby navštívili nejenom banku Partners, ale všechny vaše členy týmu, kteří tomu rozumí a dokáží doporučit správný program pro klienty. Je to tak?
1: Přesně tak a já děkuju za pozvání a pěkný den všem.
0: Já taky děkuju, mějte se krásně, krásný víkend.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět

0: Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Příjemný poslech frekvence Rádia Color. Je tady čas pro sax a pravidelný pořad Saxapilu, který vás i dnes zdraví Vláďa Drtina. Dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky, ale samozřejmě zabrousíme i do let 80. a budeme si hrát převážně soul, funky music, nebude chybět smooth jazz a trocha latiny. To vše v té následující hodince Saxapilu. Tak tedy pojďme si to užít a dámy a pánové, příjemné odpoledne vám přeje Mr. Ski Wife. Dr. Groove.

funková klasika a James Brown. I got you, I feel good. To byl Joshua Redman, který si vybral velké skladby autorů, jako je Bob Dylan, Stevie Wonder nebo Prince či Beatles, ale samozřejmě i James Brown, I got you a celá deska, která nese název Timeless Tales for Changing Times, je laděna právě do geniální jazzové podoby, kterou nám právě nabídnul Mr. Joshua Redman. No a teď už dávám prostor Ernie Wattsovi, další legendě tenor saxofonu. Ernie Watts a jeho jedna z prvních nahrávek Music Prayer for a Peace. Posloucháte Color a jste v Saxapílu.

příjemné rytmy. Sam by nám dopřála kapela Matt Bianco, legendární britská kapela Danny White, Mark Reilly a samozřejmě zpívačka Baša Trželevská. Teď už dáme přednost klasice a to je kapela Crusaders, kterou tvoří tenor saxofonista Wendell Felder a samozřejmě v neposlední řadě i skvělý keyboardman Joe Sample. Přidá se Styx Hooper a to je kapela Crusaders pro tuto chvíli. Klasika klasik. Mercy, mercy, mercy.

ladíte kolor, ladíte sex appeal a teď jsme se podívali za slavnou kapelou ABBA, ovšem v jiném kabátě. To byl švédský trombonista, producent a skvělý muzikant Nils Lundgren a Funk Unit. Give me, give me. No a jelikož samozřejmě se převážně věnujeme saxofonové muzice, teď už se hlásí legenda legend. Good father of soul music, Mr. Grover Washington Jr. Soul Strut Strut.

My se slyšíme v pravidelných časech, a to vždy na Koloru, ve čtvrtek v 18 hodin, také v sobotu ve 13 a v neděli v 15 hodin. Mějte se moc krásně, poslouchejte Radio Kolor, jsme tady stále s vámi. No a pokud posloucháte Sax Appeal, tak je mi potěšením. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: Na vlnách Color Music Radio srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a pokud posloucháte ve středu od 20. hodiny anebo v neděli od 13. hodiny, právě teď startuje nové album týdne. Dnes vybírám klasiku. Klasiku z roku 2001, která dnes slaví 25 let a jmenuje se Disposable Arts. Nahrál ji brooklynský rapper a profesor Masta Ace. Je to jeho druhý solový album, který je naprosto zásadní a přelomový, protože Masta Ace v něm podal celý koncept. Celá ta deska je vlastně příběh, který vypráví o mladém muži z Brooklynu, který ho propustili z vězení, vrátil se domů a vydává se do institutu jednorázových umění. Školy, kde si Masta Ace naplno uvědomuje a představuje, jak špatná situace v Brooklynu opravdu je. Velmi zásadní album, který si můžete tento týden užít naživo, protože v rámci toho 25. výročí Masta Ace vyrazil na evropský turné, na kterým ho doprovází pražská kapela Champion Sound. To turné se blíží do svého finiše a v rámci toho v pátek vystoupí v Jihlavě a v neděli v Praze klubový koncert v Kafe v lese v rámci Boomboxu. Celá ta tour je doprovázená velmi speciálníma projekcema, který ten příběh doprovází ještě ve vizuální rovině, to znamená, máte možnost zažít tenhle ten příběh vyprávěný skrze rap jako hotový multimediální zážitek. A pokud tuhle desku neznáte, tak právě proto vám ji teďka pustím v rámci alba týdne, aspoň hodinu z celkový dílky 72 minut, tak aspoň takovýhle kousek. O produkci se postaral Masta Ace sám, nicméně spolupracoval na tom ze spoustu dalších lidí, jako je Domingo, Luis Tineo, Explicit, Ayatollah, Deacon DeWillian, DJ 3D, DJ Rob Gerard C. Baker, Kool-Aid a mnoho dalších. Hostují tam EMC, MC Paul Barman, Jendo, Mr. Lee G, Apocalypse, Greg Nice, Jean Grey, J-Ro, King T, Radiga, Young Z, anebo Mastova manželka Lesia, která je právě teď s nimi na turné k albu Disposable Arts. Masta Ace, právě teď album týdne na Color of Music Radio. Doporučuju, volume doprava.
1: Are you ready? Hell yeah, I'm ready. My bags is packed. Let's get out of here. Jesus, what's with the clothes? Man, fuck you. You don't know nothing about this. 95, 96? This was the shit. Crazy?
2: Well, my boy, in case nobody told you, it's 2001. Here, give my brother-in-law a call when you get home. He owns a bunch of stores in the five boroughs. They sell all that FUBA, Sean, Jean, Pratt Farm. You know, all that stuff you people wear.
1: Man, fuck you, you people. You're talking that shit, man.
2: So tell us this. How does it feel to be coming out after all this time?
1: I mean, I was starting to think I wasn't never getting out of here, but I'm gonna do things different this time. Believe me, I ain't never trying to come back here again.
2: All right, that's what they all say. You'll be back. They always come back. We'll save a sale for you too.
1: Tracy, fuck that. You ain't gonna never see my ass again. Mark my words, this time, I'm staying out.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

Just

Thank you.

žralok zuby, má jak nože, a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože.

Mm-hmm.

0: Jazyk tvrdý a složitý. O žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

Dnes necháme Olinu ještě v klidu odpočívat a nabírat síly do dalších vtipných příběhů. No a poslechneme si něco od Martyho z Jindřichova Hradce. A mohu vám garantovat, že písnička, co vybral, zazní v českém éteru zcela jistě poprvé. A to se budete divit asi tak, jak jsem se divil já. No a aby toho nebylo málo, na konci první hodiny tradiční ohlédnutí za letošní Eurovizí. Krom toho hity i rarity stanečních parketů posledních 50 let, třeba Mike Francis, Kylie Minogue, Ellen Berry nebo ELO. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast můžete pak s týdenním zpožděním vše poslouchat a nebo si to stahovat. A jako první stylově kapela Stylou Pretty Face. Protože máme už první letní měsíc, musí zaznít i latinoamericano, tedy Paco a Amor de Mis Amores z roku 1988, no a nakonec ze 70. Gila a Tom Cat. Takže objevujte i dnes vaše oldies ještě jednou, no a k tomu samozřejmě hezký poslech, jako vždy, přeje Pavel Bárta.

No, jak jsem avizoval, dnes tu bude zajímavá story z jedné diskotéky od Martyho a příště už opět Olina. Marty píše, dnes se mi vybavuje jedna noc diskotéky, kde se za mixážním pultem objevil tehdy známý moderátor a DJ, dnes stále aktivní osobnost, kterou proto nebudu jmenovat. To je ovšem škoda, já bych to rád věděl. Hrál tehdy s lehkostí a jistotou člověka, který má hudbu pevně v rukou. Kolem něj se však postupně vytvořila zvláštní atmosféra. Skupina faninek a známých, kteří ho sice předtím nikdy neviděli, ale o to horlivěji mu nosili jeden drink za druhým, jako by se tím snažili přiživit jeho energii. V jednu chvíli přišel jeden z jeho kumpánů s hudebním přáním, které si už dnes přesně nevybavuji. Spíš než o skladbu šlo ale o podnět k rozpoutání nálady. Začal DJ hecovat, že je jako pravá americká hvězda. DJ se na okamžik zarazil, pak se mu v očích zablesklo pobavení i rozmach. Na

po letech sám s úsměvem vyprávěl, že si onou noc téměř nepamatuje, já se nedivím. Ani to, kam se podělilo tolik jeho desek, ani okamžik, kdy se z ní stala hvězda. No a tak zůstala v paměti jedna z těch zvláštních epizod, kdy se z jedné jediné noci může zrodit legenda, zatímco pro jejího hlavního aktéra zůstane navždy jen nejasným stínem v paměti. Krásně řečeno. No a já dodám, že pak, že platí slogan, alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, takže pozor, z jakého pak filmu to asi tak je, můžete hádat. A teď ke zmíněné raritě, co Marty vybral. Pro mě to byl šok, když jsem zjistil, že známá herečka Romy Schneider byla nejenom filmová hvězda, ale ona i zpívala. Důkazem jsou dvě LPčka a 10 singlů. No a ten úplně první Marty vybral a jmenuje se Wenn die Vöglein musizieren, tedy když ptáčkové muzicírují, vznikl v roce 1955, ale o 70 let později vznikla remastrovaná verze, která se do tohle pořadu hodí víc. Nicméně tohle tu fakt ještě nezaznělo. A pak ELO a Yours Truly 2059 a nakonec novější Bodies Without Organs Let It Rain. No, teď už ale se vrhneme na tu Romy Schneider. Tak se podržte. Rarita z hudebního

0: melodická záležitosť, jak jinak než ze Švédska, skupina BWO. Tak a následující písnička, která teď bude, má několik interpretů. Mně se líbí nejvíc od Italky, co se říká Lorella Cucciarini La Notte Vola z roku 1988. Tuhle jsem ji slyšel na Music Only v nějakém odporném tuc-tuc remixu, takže já vám garantuji, že pouštím originál. Pak Funk and Soul, dáma, co zpívá odrhovačku Mám ráda tvé tutu, Dennis LaSalle. Tentokrát I'm so hot. To já taky. No a na začátek Alan Berry a Ring the Bell.
1: Italo disco from the 80s.

Dennis Lassal, I'm Too Hot z roku 1980. No, o Kylie Minogue tady asi moc dlouho mluvit nebudu. Všichni známe a všichni fandíme nejenom proto, že je skromná a pilná a stále koncertuje, ale i proto, že letos na jaře už podruhé porazila rakovinu, s čímž se na rozdíl od jiných bezvýznamných takzvaných celebrit nikdy nechlubila. No, takže přejeme samozřejmě pevné zdraví, no a já vybral pro dnešní maxáč The Great Alta Mix hitu Hand on Your Heart. Tady je.

0: No tak to byli Mike Francis a Survivor a právě dohrává Patrick Cowley a Ride on Target. No a teď můj komentář k finále Eurovision Song Contest. Dopadlo to jako vždy. Zvítězila ta nejodpornější skladba, bulharská malina, tak se to ti říká typu těch zpěvaček s umělým, no... Prostě bylo na ní umělého úplně všechno a přišlo mi, že ji vyrobila nějaká čínská fabrika na barbíny. Doufám, že odrhovačka Bangaranga rychle zapadne a nebude se nikde hrát. Fuj. Naproti tomu se letos konečně začaly objevovat skladby, co mají melodii. No a tak bylo z čeho vybírat. Český příspěvek byl dělán dle algoritmu, jak se chovaly poroty v minulosti. Ano, ano, i to se děje do soutěže. Tak, aby bodoval u jury, což Daniel Žižka se skladbou, on si tam říkal Siska, nevím proč, se skladbou Crossroads bodoval. Byl nejdřív desátý, no ale od diváků získal ubohých 9 bodů, no a tak se propadl na 16. místo. A tam přesně se ukázalo, že je to song možná umělecký pro nějaké zasvěcené poroty, ale divácky zcela propadl a pohořel. Nelíbilo se to ani mně. No a já jsem moc rád, že vám mohu pustit další 3 skladby, které bodovaly nejen u mě, ale i u poroty. Alespoň první 2 z nich. Bude to Austrálie, zpěvačka Eclipse a Delta Goodrem. Ta skončila na 4. místě, pak song, co měl vyhrát. Do poslední chvíle to byl obrovský boj. Nicméně Izrael, Noam Betan a Michelle má krásné 2. místo. A tahle písnička je zajímavá tím, že je zpívaná hebrejsky, francouzsky a anglicky. Taky aby ne, když Noam má francouzské rodiče. No a nakonec jsem si nechal svého nej favorita. Aidan soutěžil za Maltu s písní Bella. Sice skončila na místě 18, ale pro mě to byla a bude vždycky jednička. Jo, takže v příští hodině se těší naslyšenou Pavel Bárta. A teď už, teď jdeme na tu Austrálii.
1: Eurovision Song Contest